0: Rádio Regina Stret.
1: Dobré ráno, naposledy som písala list pred viac ako 2 rokmi mojej tete. Stále však píšem rukou blahoželania k sviatkom a ja som naposledy takéto blahoželanie dostala pred mesiacom od kamarátky. Je to už vzácne, ja si ho odkladám. Napísala na Mária z Veľkého Krtíša.

seber si to sama. Seber si to sama. Žiješ na kolejích, vlaky už odjeli a město poliká dětský stíny. Pod okny na pacních a lidi v ulicích jsou tak prázdní, až se chce řvát.

pod zadkem stránku dyk obrazu vzýváme zlatý tele. Sedáme v koutcích u obrazu, čekáme spasitele.

božíce, revoluci. I naše generace má svoje kajícníky a fízly z honorace a skromné úředníky a tvory bez svědomí a plazy bez páteře a život bez svědomí a lásku k nedůvěře.

0: a komu jinému.
1: Pravda, že mě, protože... Po skončení programu stanem vložit Tatry a vypijem do gramu ten svoj pohár Fatry a vezijem ju na skútry.